Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná.

0: Jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz. Dance Radio.

0: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Nádherný hlas Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Tohle je Dua Lipa s peckou Be The One. A samozřejmě Netsky Remix, fantastická záležitost. Tak krásné dobré ráno, milí přátelé, máme přesně 7 hodin ráno a to znamená, že nám startuje pondělní a ranní fresh tady u nás na Dance Rádiu a zároveň, přátelé, vstupujeme do posledního prázdninového vlastně týdne, protože za týden už budeme mít 31. srpna a pak hned už nastupuje škola, takže školáci mají opravdu poslední týden, dalo by si prázdnin volna před sebou, tak přejeme, hlavně ať si to užijou, no a pokud my musíme samozřejmě pracovat, tak nám taky ať ten začátek nového pracovního týdne uteče jako po másle. Z muziky nabídneme poměrně revoluční záležitost Dimitri Vegas, Mogwai, Like Mike a Pecka Mamut. Pamatuju si, jako by to bylo včera, když jsem v Aftermovie po Tomorrowlandu poprvé zaznamenal tenhle ten track, neskutečná euforie. Takže mezi 7 a 8 si to dáme v plný palbě. No a čeká nás taky novinka v našem éteru, Barry Kent's Fame, Dance, Dance, Dance.

velkou radostí můžu říct, že se dneska máte opravdu na co těšit. Krásné ráno vám všem. 7 hodin, 1,5 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou již chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. 52-letou turistku bodnul na letišti v Düsseldorfu 8-centimetrový prudce jedovatý štír, který se jí před návratem z dovolené ve Středomoří zatoulal do bundy. Když si ji žena při výstupu z letadla oblékala, živočich zaútočil. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin 15 minut k tomu, krásné, dobré pondělní ráno, tohle byl Dimitri Vegas, Like Mike, Alpecka, taky s Mogwaiem a věc, která se jmenuje Mamut. Jak už jsem říkal na začátku dnešní hodiny, tak vlastně, když jsme si dávali ukázku tohohle tracku, tak naprosto revoluční, protože já opravdu si pamatuju, když jsem tenhle ten track slyšel poprvé. A pak si taky pamatuju to naprostý šílenství po tomhle tom tracku, když se to někde zahrálo. A vlastně, když i dneska to někdo zahraje, tak samozřejmě to na těch parketech skvěle funguje. Krásné ráno, ještě jednou máme pondělí 24. srpna, svátek má Bartoloměj, takže přejeme všechno nejlepší. No a ještě zmíníme, že vstupujeme do posledního prázdninového týdne. Příští týden už budeme mít vlastně září, tedy respektive v úterý. Takže pokud nás poslouchají nějaký ještě školáci, kteří jsou třeba ještě teď někde na prázdninách, anebo vy jste na dovolený, tak si užívejte poslední týden letního srpna. My tady na Dance Radio budeme hrát další skvělou taneční muziku. Za chviličku už novinka v našem éteru. Čeká nás Betty Can Swim a Dance Dance Dance. Poduje také Akien a Cedric Gervais a nebo Nora Van Elken.
1: No tak pojď zapel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus.

0: Nový pohled na svět.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Tady je ta nejlepší taneční muzika na 89 a 102,9 FM, Nora van Elkan a pecka, která se jmenuje All I Need, právě teď na našem éteru na Dance Radio. 7 hodin a 32 minut, my se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat s počasím. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme oblačnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí pouze k 21 stupňům a myslím si, že už teď konci máme dávat trošku víc pozor po ránech, protože já když jsem ráno jel do studia, tak bylo jenom 10 stupňů, takže jako opravdu zima. Pokud i vy teď nikam už třeba vyrážíte, tak hoďte na sebe nějakou bundu, protože je ráno už opravdu bývají chladnější a bude to takhle minimálně celý tento týden. Na den se rádu jdeme dál za muzikou a Madonna I Feel So Free bude taky Tiesto, který včera vyprodal jeden pražský klub, Bob Sinclair, Annette Fapp a nebo taky Marshmallow.

0: Dáváte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Marshmello a Kissy My Friend právě teďkon v našem éteru 10 minut před 8 hodinou. No a přátelé, jsem teď brouzdal internetem a mám tady pro vás jednu takovou informaci, že na světa se dostává nová aplikace, kterou prej budou milovat všichni milovníci nočního života a taky party lifeu. Tak si na to rozhodně počkejte, my si tady na den s rádio v rámci pondělního ranního freše o tom řekneme víc. Teďkon ale do 8 hodiny Kresy by za Like That bude taky Vintage Culture anebo Crafty Cuts.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než se myslíte.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 korun haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Krásné dobré ráno ještě jednou, tady je pondělní, Dance Radio pondělní, ranní fresh na 89 a 102,9 FM, Vintage Culture, Roland Clark a pecka, která se jmenuje Free, nádherná věc, která nám uzavřela vlastně první hodinu pondělního ranního freshe a my postupujeme do další hodiny. Budeme si hrát taky Jack Wins a Live for Tonight. A podíváme se taky trošku zpátky v čase. Pet Shop Boys, New York City Boy.

8 hodin ráno přesně teď na vteřinu. Vy si dáváte ranní fresh za datem 24. srpna. Před námi jsou aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio. Oblíbenou vyhlídku nad podolskou porodnicí čeká důležitá proměna, kvůli které se návštěvníci budou muset připravit na dočasná omezení. V areálu historického Vyšehradu totiž brzy začne oprava 36. bastionu, známého jako Šemíkův skok. Průchod tímto úsekem bude možný pouze ve vymezeném koridoru, uvedla to Národní kulturní památka Vyšehrad na svém webu. Houbaři, ještě neházejte košíky do sklepa, protože váš čas přijde. Letní sezóna byla sice s ohledem na vedra mizerná, nadcházející dny by vám a to ale mohli vynahradit. Milovníkům hub to vzkazuje botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojimě. V jeho centru našel v pátek hřib medotrpký. Není jedlý, je ale příslibem lepších časů. Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu. Uvedl to šéf koncernu Oliver Blum. Společnost, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto, nyní plánuje rozsáhlou reorganizaci, aby si udržela konkurenceschopnost. Koncern se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Počasí. Na začátku pracovního týdne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohleto byl Jack Vince a Live for Tonight. Úžasná věc právě teď na našich vlnách. No a my se jdeme podívat na novou aplikaci, která se jmenuje Scene Live, která umožňuje hodnotit DJské sety i festivaly. A pokud jste zapomněli vlastně po náročném večeru jména všech DJů, které jste slyšeli hrát a vaše fotky z klubu zůstaly bez jakéhokoliv kontextu pohřbené někde hluboko v galerii telefonu, tak tento dlouholetý problém klubového života se právě snaží vyřešit aplikace Scene Live, která si od zahraničních médií okamžitě vysloužila přezdívku Leatherbox pro clubbing. Aplikace je vytvořená zakladatelem platformy Tuklak Jordanem Taylorem a slouží jako osobní digitální archiv pro všechny milovníky nočního života, koncertů a festivalů. Uživatelé budou moci hodnotit odehrané sety. Budete tam moc dávat jakoby hvězdičkové hodnocení, napsat třeba krátkou recenzi. A dále budete moc propojovat fotky a videa s těma různýma akcema. No a samozřejmě fanoušci mohou sledovat své přátelé a objevovat nové nadějné DJ na základě autentických recenzí od lidí. Což si myslím, že by samozřejmě mohlo být přínosem. Uvidíme, jak tato aplikace se uchytí u nás tady na českém trhu, ale myslím si, že takovejhle nebo respektive takováhle aplikace může být opravdu víc než přínosná. Pojďme dál na muziku, za chviličku už Pet Shop Boys, Wilkinson, Hayden James a nebo taky Filip Zelenka a pecka Heartbeat.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je Filip Zelenka, Heartbreak, úžasná věc, která nám teď doslova do písmene proletěla éterem Dance Radio. Vy si stále dáváte pondělní ranní Fresh Sendim, 8 hodin 33 minut, k tomu to je aktuální čas. Krásné ráno, pokud jste právě teďko naladili, my se jdeme akorát podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí maximálně k 21 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Pokud teďkon ráno už někam musíte vyrazit, tak doporučuji vzít na sebe nějakou bundu nebo nějakou mikču, protože ráno, když jsem měl do rády a jsem do studia, tak bylo nějak okolo 10 stupňů a myslím si, že teďkon nebude o moc víc. Tak ať jste na to rozhodně připravený, před námi skvělá taneční muzika, úžasná věc, Eric Prydz, Generate, bude taky Chris Avantgarde, Sunfelt, John Summit, Milk Bara nebo taky Bonobo.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si pondělní den s rádio Bonobo a Dinosaurus a Heartbreak Totally Enormous Extinct Dinosaurus. Takhle to bylo s kompletním názvem 8 minut před 9 hodinou. A po 9 už tady bude dopolední drive s Katy a odpoledne se můžete těšit na odpolední show s Michaelem si a večer taky nesmím zapomenout na Rave on Air. A do 9 hodiny Meduza, Don't Wanna Go Home, úžasná věc a bude taky Bingo Players Tom's Dinner.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Dance Radio.

Bingo Players Tom's Dinner právě teďkon na závěr pondělního ranního freshe na 89 a 102,9 FM. Tak přátelé, doblížili jsme se do samotného finále a pátečního ranního, teda pondělního ranního freshe. Celý týden, vidíte to, říkal jsem pátečního, protože jsem si myslel, jako, že už jsme na konci týdne, ale ne, my jsme na začátku pracovního týdne. Já vám samozřejmě přeju, aby se vám na začátku pracovního týdne všechno povedlo a doufám, že jsme se tak spolu naladili na ten novej nadcházející pro nás samozřejmě pracovní víkend, ale pro studenty poslední týden o prázdninách, protože za týden a jeden den nám začíná škola. Tak mějte hezký pondělí, po 9. hodině už dopolední Drive Skate a já zase zítra v 7 hodin ráno. Čau. V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou již chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. 52-letou turistku bodnu na letišti v Düsseldorfu 8-centimetrový prudce jedovatý štír, který se jí před návratem z dovolené ve Středomoří zatoulal do bundy. Když si žena při výstupu z letadla oblékala, živočich zaútočil. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Paul van Dijk na frekvencích Dance Radia, skladba In Your Arms for an Angel na frekvencích Dance Radia. Přeju vám krásný ráno a je to tak, docela jsme se neslyšeli teďka skoro celý týden, protože jsem ještě měla takovou jako něco jako dovču, ale už jsem zpátky, Katie opět zpět na frekvencích Dance Radia, moc jsem se na vás těšila. Už tady opět tradičně budu od pondělí do pátku, takže věřím, že pokud se vám třeba stýskalo, mě taky, teď už se uslyšíme pravidelně. Co vás čeká, nemine rozhodně spoustu skvělý muziky, určitě omrkneme i spoustu zajímavých témat okolo festivalu ještě určitě, okolo AI určitě, okolo nových releaseů taky, no a jelikož už nám trošku podzimní sezóna klepe na dveře, tak dneska budeme řešit už i to, co nás čeká třeba na podzim v Praze za koncerty, za zásadní mejdany a tak dále. A bude toho ještě mnohem víc, i dnes vás čeká taky třeba rubrika video set dne a tak dále. Takže doufám, že jste ready, že budete ready i na náš playlist, který si myslím, že bude hodně pestrý, včetně i novinek. No a taky dneska zdravíme všechny Bartolomě, kteří slaví svátek, takže na ně nezapomeňte, přejeme všechno nejmáme pondělí 24. srpna a taky poslední týden a den letních prázdnin, takže školáci, užívejte, užívejte. Za chviličku už další muzika, W&W Scooter, novinka od Hugel, taky Jim & Spoon, spoustu dalších melodií.
1: Rain Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Hraní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Skonto nabité.
6: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením.

0: Pením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
8: Dance Radio.
9: Scooter! W and W!

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, za náma opravdu jako houseovka, jako blázen. Christoph a Give the Love. Musím říct, že tohle to je fakt jako, úplně jsem si teďka představila, že už je pátek a jdu někam do klubu a tohle to hraje a je to jako takovej fakt dobrý vibe. Doufám, že máte dobrý vibe taky a že jste s náma, ať už ladíte kdekoliv, je to třeba v práci, v autě, ve fitku, že se vám u toho třeba cokoliv dělá a taky, že jste s náma. A pojďme se podívat teď na oblohu, protože i v tomto měsíci nás čeká krásný úkaz a myslím si, že ještě nedávno jsme všichni užívali zatmění slunce, což bylo opravdu nádherný a velmi unikátní jev po dlouhý době. No a my už tady v Česku, a nejenom v Česku, ale čeká nás další nebeský úkaz. Už za pár dní budeme moci sledovat částečný zatmění měsíce. Přesně tak, už tenhle ten pátek, 28. srpna, budeme moci pozorovat částečný zatmění, který bude viditelný za úsvitu nízko nad jihozápadním obzorem. Podle astronomů a taky odborníků půjde o téměř úplný zatmění a právě ten jasný měsíční kotouč, ten se bude postupně zmenšovat, až z něj zůstane vlastně úplně malinký, úzký, osvětlený takovej, jakoby, taková část. No a nejvýraznější fáze nastane krátce před západem měsíce. Takže pokud jste to stihli zaznamenat nebo nestihli, tak určitě čekujte internet a buďte připraveni. Od nás budeme moci pozorovat z Česka přímo tohleto zatmění nad obzorem za pokročilého svítání a na pozorování je potřeba se vybrat opravdu místo s co nejvíce odkrytým jeho západním obzorem, kde se právě měsíc bude v době úkazu nacházet. Takže pokud zrovna se někam chystáte přes večer, ještě na nějaký festák nebo někam na nějakou chatičku a poslední dny prázdninový budete užívat venku a bude hezky a nebude pršet, což doufám, že vyjde, tak si můžete tenhle ten krásný jev užít a věřím, že to pro vás bude krásný čas. Teď už vám letí Dimension a Love to Me. Příjemný poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jsi Fred Again a Eyler a This Is Real Disappear, tak to je skladba z letošního roku. Myslím si, že velmi podařená věc. No a i my tady tuto věc samozřejmě pravidelně hrajeme v našem éteru. Teď už se ale pojďme podívat na další novinky, tentokrát ve spojitosti se švédským DJem a producentem Erikem Pritzem, který mimochodem stojí i za projektem Pride, který je unikátní nejenom tím zvukem, specifickou produkcí, ale zároveň i vizuály, protože pokud jdete na Pride show, tak si kromě té hudby můžete užít i jako vizuál, který prostě jako nemá obdoby. No a právě Erik Pritz momentálně láká na svých sítích fanoušky nejenom na svoje turné po USA, což je teda od nás docela daleko, takže to pro vás asi tak zásadní info nebude. Ale zásadnějším informací bude, že se fanoušci mohou těšit na novou hudbu. A to je stoprocentní. Právě začátkem minulého týdne oznámil konkrétní termíny turné, a který samozřejmě tady bude zahájeno v Miami už 30. října, potom se přesouvá do dalších míst v Americe. Vstupenky jsou v prodeji, kdybyste třeba měli cestu, no ale zároveň taky se můžeme těšit i na novou hudbu, protože ještě letos by možná Erik Pritz mohl vydat. Teď otázkou je, jestli to budou jednotlivý skladby, anebo jestli třeba bude ucelená deska, EPčko, nebo LPčko, nebo cokoliv. Každopádně sledujte, pokud ho máte rádi, nejlepší variantou bude sledovat jeho sociální sítě a tak dále. No a kdy to vyjde, jak to bude a co to bude a kolik toho bude, tak to ještě si musíme počkat.

Maiden a Be Fine na frekvencích Dance Radio. Máme 2 minuty, skoro 3 minuty po 10. hodině. My se pojďme naladit na další muziku, kterou vám nabídnu už za pár minut. A myslím si, že potěším všechny milovníky houseu, protože vás čekají Anotr a Talk to You.

0: Chybí je tani Jamiroquai a Runaway, starší kousek, ale myslím si, že je dobrý vzpomínat i na tuto dobrou hudbu. Už mezi 10. a 11. hodinou omrkneme ještě festivalovou sezónu, abychom věděli, co nás třeba v tomhletom týdnu čeká. A mrkneme taky na videoset dne a mrkneme se na novinky ze světa hudby. 3:10, teď už zprávy a počasí s Endym, pojďme na to, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Oblíbenou vyhlídku nad Podolskou porodnicí čeká důležitá proměna, kvůli které se návštěvníci budou muset připravit na dočasná omezení. V areálu historického Vyšehradu totiž brzy začne oprava 36. bastionu, známého jako Šemíkův skok. Průchod tímto úsekem bude možný pouze ve vymezeném koridoru, uvedla to Národní kulturní památka Vyšehrad na svém webu. Houbaři, ještě neházejte košíky do sklepa, protože váš čas přijde. Letní sezóna byla sice s ohledem na vedra mizerná. Nadcházející dny by vám a to ale mohli vynahradit. Milovníkům hub to vzkazuje botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojmě. V jeho centru našel v pátek hřib medotrpký. Není jedlý, je ale příslibem lepších časů. Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu. Uvedl to šéf koncernu Oliver Blum. Společnost, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto, nyní plánuje rozsáhlou reorganizaci, aby si udržela konkurenceschopnost. Koncern se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Počasí. Na začátku pracovního týdne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89,9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive na Dance Radio. My pokračujeme dál, máme dneska pondělí 24. srpna. A za náma Drow Moon Shelter, před náma taky důležitý info, pokud jste měli rádi Avicii, tak je mi jasný, že si myslím, že na něj často vzpomínáte. A já myslím, že na něj často vzpomíná nejenom rodina, ale taky hudební kolegové. Musím říct, že často čtu nějaký vlastně novinky, věci, úzce spojený s Avicii. A je to neuvěřitelný, už je to 10 let od jeho smrti a i přesto se koná neustále celá řada různých vzpomínkových akcí přímo ve Stockholmu. Mám pocit, že i muzeum, kde je i věnovaný Aviciimu docela velká rozsáhlá jako výstava, kde můžete jako opravdu slyšet i jeho tvorbu a tak dále. No a právě už tento pátek, 28. srpna, proběhne výroční poslední koncert nebo poslední jeho party a bude se to všechno promítat live u příležitosti 10 let výročí. Přesně před 10 lety uplynul poslední akce v Ushuaia na Ibize a právě už tenhle ten pátek můžete být u toho. A vlastně tuto výroční akci pořádá jeho rodina. Jsou naplánovány dvě filmové projekce, které se budou střídat každých 30 minut. První Avicii My Last Show, což je opravdu krásný dokument. A pak taky tam bude to vystoupení s Ibizy. A pak druhá část bude obsahovat záběry z jeho posledního koncertu ve Švédsku v Malmo 5. srpna roku 2016. Ty dvě projekce v místě koná budou probíhat v odpoledních hodinách. No a hosté a návštěvníci si nebudou muset rezervovat vlastně konkrétní čas promítání. Prostě se jenom přihlásí k odběru a mohou pak vyrazit na místo. A je to krásný, myslím si, že určitě tohle fajn a myslím si, že je dobrý na tohle umělce vzpomínat. I přesto, že třeba můj žánr to nebyl, tak Avicii prostě jako zasáhnul celou tu scénu generačně i žánrově, protože byl opravdu velmi, velmi talentovaný a dokázal propojovat lidi ze všech různých žánrů a vytvořit opravdu skvělý tracky i během svých cest a náročného období. Takže pokud třeba budete ve Stockholmu, určitě můžete v pátek na tuhleto speciální promítání vyrazit.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: No tak pojď za mail!
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
6: Tak dobře.
7: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
8: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
7: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spiderman. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

8 Smurf a Stop Me Now, což je taková trošku jako garážová věc, řekla bych. UKG je tam trošku takový jako break mírný, je to zároveň i takový popíček, ale jako příjemný za mě. Melonada, určitě se dejte Stop Me Now, pokud vás tenhle ten track zaujal. Stále ladíte pondělní dopolední drive s datem 24. srpna. Hrozně rychle to uteklo, musím říct, že teda to léto takhle proletělo, ale ještě samozřejmě léto nás čeká, protože podle těch předpovědí to vypadá, že i v září bude hezky. No a taky pro vás teď v tuhle chvíli budu mít tip na videoset dne, což tady teď pár dní nebylo, protože jsem tady nebyla, a pokud máte rádi drum and bass, tak nejenom, že teda dneska v podvečer vás čeká další pokračování pořadu Rave on Air, ale zároveň pro vás mám tip na dnešek a na videoset dne, pokud máte rádi Alexe Pereze, což je velmi zásadní jméno na drum and bassový scéně. Tak Alex Perez, ten vystoupil na mnoha místech a i taky na Outlook festivalu, který je velmi oblíbený i tady u nás v Česku a spousta lidí z Česka na něj vždycky jede. A právě Alex Perez tady zahrál s SPMC a tohleto liveko, který je 5 dní zpátky, myslím si, že Outlook festival proběhnul před 3 týdny, tak tohleto liveko z festiáku už je venku, takže se to dejte. Alex je můj velký oblíbenec. Pokud jste na něj byli naživo, tak musíte dát za pravdu, že to je vždycky ráj pro uši. No a určitě tenhle ten setík za chviličku přesdílím a je to pro vás tip pro dnešek, pokud máte rádi fakt jako hodně dobrý drum and bass, super produkci a výborný mix, což je vždycky prostě klasika. Tak si to dejte za chviličku přesdílim. Teď už vám letí legendární Prodigy, Fisher a také Rudimental, to všechno za několik málo minut. Dance Radio. Dance Radio.

a taky Thunderstorm na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že jste s náma a máte příjemný, už ani ne ráno, ale už je spíš dopoledne. Máme dneska pondělí 24. srpna, venku má být docela příjemný počasí, takže pokud máte volno, tak můžete vyrazit někam ideálně na nějaký výlet. A pokud třeba výletíte a dovolenkujete i s vašimi mazlíčky, tak to je určitě dobrá zpráva. Jde vidět, že v posledních letech ten mazlíček čtyřnohej, což je hlavně pes, se stal neodmyslitelnou součástí našich cest a dovolených. A i právě podle nejnovějších dat to vypadá, že Češi a Češky chtějí stále více vyrazit na dovču i se svými pejsky, možná občas i kočkami. Občas jsem viděla párkrát králíka na cestách. Každopádně právě to ukazují nový data, a to tedy podle portálu Amazing Places, protože podle vyhledávání ubytování, které přijímají psy, se podle dat portálu za posledních 12 měsíců stalo druhým nejžádanějším filtrem a předběhlo tak filtry jako například snídaně v ceně a nebo soukromá výřivka, to jsou také častý filtry, alespoň v minulosti. No a právě častěji lidé hledají jenom wellness, takže wellness a jestli je možnost ubytování se psem, to je nejčastější vyhledávání a to právě posunuje vnímání pejsků v české společnosti jakoby opravdu zásadní věc a čím dál více cestovatelů dnes tohleto opravdu považuje za absolutní must have. A co je také zajímavé, že ten filtr mazlíčci vítání použilo více než 22% návštěvníků, kteří se na webu vybírali třeba ubytko podle vybavení a tak dále. A zájem přitom byl výrazný i mezi lidmi, kteří hledají luxusní pobyty. No, tak přátelé, je to fajn, myslím si, že tohle je určitě pozitivní zpráva a je fajn, že člověk nemusí někam dávat toho mazlíčka na hlídání anebo do nějakých těch psích hotelů, který vás vyjdou třeba na darcová raketu a myslím si, že je to jako hezký trend, takže za mě proč ne. Bob Mousy s Royxop ještě 100 pro, stíháme do 11. hodiny. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Rojksop, Only This Moment na frekvencích Dance Rádia, přátelé. Před náma poslední hodinka v rámci dopoledního driveu pro dnešní den. Už za chvíli rozezní náš éter Fall Amour a dáme si skladbu s názvem Friends.

0: Pro všechny milovníky Boys Noise, tak už za chviličku taky se na ně těšte v našem éteru. Už mezi 11. a 12. umrkneme kulturní tipy, mrkneme se opět do světa hudby a taky vás čeká spoustu skvělých hudby. 11.02 aktuální čas, teď už Andy a zprávy. Dance Radio
1: News. V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou již chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. 52-letou turistku bodnul na letišti v Düsseldorfu 8-centimetrový prudce jedovatý štír, který se jí před návratem z dovolené ve Středomoří zatoulal do bundy. Když si žena při výstupu z letadla oblékala, živočich zaútočil. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Boys Noise, přátelé, a M1 Line v Etru Dance Rádia. My pokračujeme dál, máme 4 minutky po čtvrt na 12, až do 12. hodiny. Je tady s váma Katie a momentálně se pojďme podívat opět na hudební novinky. A musím říct, že už 27. září proběhne v Los Angeles hudební událost, jedna z těch největších. A je to konkrétně tedy předávání cen videu MTV Video Music Awards, což samozřejmě už dneska pro tu úplně nejmladší generaci MTV značka je vlastně mrtvá, protože bohužel MTV teda už jako skončilo. Každopádně MTV Video Music Awards stále pokračuje, myslím si, že mezi umělci, hudebníky, i labely a nahrávacími společnostmi je to pořád zásadní akce. Už 27. září proběhne udílení v Los Angeles a samozřejmě už víme odhalený nominace, což je vždycky velká událost předtím. A pak je událost velká, kdo ty nominace promění. A kdo je pro mě opravdu neuvěřitelná osoba, tak je královna popu Madonna, i přesto, že samozřejmě existuje celá řada fanoušků, kteří buď naprosto zbožňují nebo nesnáší. Pojďme si říct jednu věc. Madonna má 68 let a co mě na ní vždycky bavilo, byť jsem nikdy nebyla nějaká extra faninka, tak mě bavilo, jak jde s dobou, jak je jako velmi, velmi taková pružná, dokáže se přizpůsobit té žánrovosti a zároveň vždycky v té době dokáže spolupracovat s lidma a ovlivní to tak, že ta její hudba se vždycky začlení do těch aktuálních trendů, ale pořád jako je dobrý, kvalitní pop. No a to Madonna prostě umí, to se nedá odepřít a potvrzuje to i samozřejmě nová její hudba a potvrzují to i nominace, protože právě Madonna získala 11 nominací a to i třeba

0: kategoriích kategorie video, artist a song roku. A za ní teda následuje potom Taylor Swift s 9 nominacemi, ale Madonna má v tento moment nejvíce nominací a jsme všichni zvědaví, jestli se jí promění a podaří se odnést co nejvíce. Moc bych jí to přála, myslím si, že to je fakt ikona a jsem zvědavá. Uvidíme.
1: Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na den.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Dance Radio.

0: Party Service.
1: Kulturní a party servis je připravený a my se pojďme podívat, kde se co děje, pokud samozřejmě budete mít chuť a čas, tak rozhodně doporučuji vyrazit na spoustu zajímavých míst, koncertů a akcí. Začneme akcemi přes den, například můžete vyrazit dneska na Letní kino, počasí bude hezký, kasárna Karlín od 8:30 lákají na film Spalovač mrtvol, takže můžete vyrazit. Zároveň dneska opět vás čeká letní podcastová scéna s oblíbenými podcasty a podcastery. Trojský pivovar i dnes od 19 hodin nabízí tentokrát Live Sport Daily Live. Ještě jednou od 19 hodin special hosta a taky tvůrci tohoto podcastu, takže můžete vyrazit. Mrkneme se ale taky i na 23. ročník Mezinárodního festivalu novýho cirkusu a divadla Letní Letná, který stále trvá po Praze. Nabízí spoustu skvělých představení, přednášek, je to i kids friendly a tak dále. A probíhá to v Letenských sadech v Praze a dneska je opravdu nádherně, takže můžete vyrazit. Kompletní info a program najdete na letniletná.cz. No a mrkneme se i na zajímavý koncerty. Pokud byste rádi, tak dnes Der Schönster Gop, dnes od 19 hodin se na vás těší u Zavěšenýho kafe. No a těšit se můžete i třeba na další koncerty, třeba Lenka Nová v Jazzdoku vystoupí od 20 hodin. No a pokud byste rádi na něco tvrdšího, tak pravidelný Los Tekenos dneska od 20 hodin, Bushman, Semtex, Ota a spoustu dalších, start 20. hodina. Tolik tipy, kde se co děje, i dnes si můžete vybrat.

0: Přátelé, Masic, Marshall, Jefferson a Life is Simple na frekvencích Dance Rádia. Máme 12. hodinu, já se pomalinku loučím, děkuju za příjemný dnešní den. Doufám, že jsme vám předali velkou dávku energie. Pokud to dneska budete potřebovat, tak doufám, že všechno hravě zvládnete. Já se loučím, těším se zase zítra odpoledne, se na vás těší dneska Michael C. po dneska 14. hodině, v podvečer a večer naše pravidelné pořady, třeba od 18. hodin pořad Rave on Air s mými kolegy i special hosty pro všechny milovníky drum and bassu od 18. No a v pozdějších hodinách v našem éteru Afrojack, Ultra Music Festival Radio Show anebo John Digweed. Užijte si to, mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase zítra po 9. hodině.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

Oblíbenou vyhlídku nad Podolskou porodnicí čeká důležitá proměna, kvůli které se návštěvníci budou muset připravit na dočasná omezení. V areálu historického Vyšehradu totiž brzy začne oprava 36. bastionu, známého jako Šemíkův skok. Průchod tímto úsekem bude možný pouze ve vymezeném koridoru, uvedla to Národní kulturní památka Vyšehrad na svém webu. Houbaři, ještě neházejte košíky do sklepa, protože váš čas přijde. Letní sezóna byla sice s ohledem na vedra mizerná, nadcházející dny by vám a to ale mohli vynahradit. Milovníkům hub to vzkazuje botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojmě. V jeho centru našel v pátek hřib medotrpký. Není jedlý, je ale příslibem lepších časů. Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu. Uvedl to šéf koncernu Oliver Blum. Společnost, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto, nyní plánuje rozsáhlou reorganizaci, aby si udržela konkurenceschopnost. Koncern se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Počasí. Na začátku pracovního týdne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: No tak pojď zapel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé.

V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou již chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. 52-letou turistku bodnul na letišti v Düsseldorfu 8-centimetrový prudce jedovatý štír, který se jí před návratem z dovolené ve Středomoří zatoulal do bundy. Když si žena při výstupu z letadla oblékala, živočich zaútočil. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Oblíbenou vyhlídku nad Podolskou porodnicí čeká důležitá proměna, kvůli které se návštěvníci budou muset připravit na dočasná omezení. V areálu historického Vyšehradu totiž brzy začne oprava 36. bastionu, známého jako Šemíkův skok. Průchod tímto úsekem bude možný pouze ve vymezeném koridoru, uvedla to Národní kulturní památka Vyšehrad na svém webu. Houbaři, ještě neházejte košíky do sklepa, protože váš čas přijde. Letní sezóna byla sice s ohledem na vedra mizerná, nadcházející dny by vám a to ale mohli vynahradit. Milovníkům hub to vzkazuje botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojině. V jeho centru našel v pátek hřib medotrpký. Není jedlý, je ale příslibem lepších časů. Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu. Uvedl to šéf koncernu Oliver Blum. Společnost, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto, nyní plánuje rozsáhlou reorganizaci, aby si udržela konkurenceschopnost. Koncern se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Počasí. Na začátku pracovního týdne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: krásný odpolkový vocal singles Time's Gone, to je otvírák naší společný dnes 4 hodinovky, máme pondělí 24. srpna. Bartolomějům umřeme, jen to nejlepší k svátku, dneska je třeba taky den vaflí, takže pokud si chcete osladit odpolko, 100% doporučuji dát si tuhletu belgickou, původně belgickou specialitu. Já vám k tomu budu hrát samozřejmě nejlepší dance music, za chvilku nebude chybět Detonate. Nebo Norma Jean Martin. A dáme si novinku Back Raiders, Mac Mac, Break My Heart. Stále tu máme léto a letní taneční servis u nás nemůže chybět. Playlist na webu nebo taky v aplikaci danceradio.cz. A teď vás do ní budeme lákat přímo na Dance Radio. Díky, že ladíte.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a

0: končí 31. srpna.
1: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
0: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: legendární uskupení The Chemical Brothers a jejich The Test, my jsme Dance Radio. Podíváme se teď do hit parády Dance Radio Chart, do ní hlasujte stále na webu danceradio.cz pro vaše oblíbence. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, kolegu Chrisa Sadlera, Language Without Words, taky Dubsa, Bobby Harvey, Playground a Jubel Ocean House. I samozřejmě jim můžete dát svůj volbu. Na stupních vítězů před týdnem Drum Sound Baseline Smith na trojce Purifier a dvojka jednička už se tři týdny, respektive čtyři, na prvním místě neměnili. Lost Frequencies na dvojce, Drum Moon na první pozici. Uvidíme, jestli obhájí znovu. Teď už Maupí, Sunset Strippers, Pete Tonka nebo právě Chris Sadler a jeho Language Without Words, song pro jeho syna. Pojďme na to.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

0: rádiový kolega Chris Sadler, Language Without Words, celý song, věc z alba Chrisa Sadlera, který právě teď vydal, doporučuji poslechnout, jsou tam skvělé věci, možná vás překvapí, jaký styly, protože Chris na tom pracoval více jak půl roku a třeba můžete slyšet právě od Chrisa i drum and bass, takže z to pro doporučujeme. Vše naleznete na streamech, případně u Chrisa na sociálních sítích a taky na jeho labelu Climax Digital Recordings. Zdenc Rady a Medix, Junatas a taky Basement Checks hned po reklamě, vy si užijte tareční pondělí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou již chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. 52-letou turistku bodnu na letišti v Düsseldorfu 8-centimetrový prudce jedovatý štír, který se jí před návratem z dovolené ve Středomoří zatoulal do bundy. Když si jí žena při výstupu z letadla oblékala, živočich zaútočil. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Velká taneční pohoda, Seafred, taky Seap Atlantis. Pokud nevíte, co vám zrovna hrajeme, tak všechno naleznete na našem webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. V apce navíc můžete ladit DanceRadio úplně kdekoliv, kde máte internet, mobilu, tabletu a tak dále. Takže doporučuji stáhnout. A k tomu tam naleznete ještě večerní program, rozpis na každý den. Na webu navíc hlasování do hitparády Dance Radio Chart. Hned poreklamně pokračujeme s další taneční muzikou. Čekají vás Two Colors, Chemical. Novinka od Felixe The House Cat a Fatboy Slima, Funk Drunk. A nabídnu i Dubsa, Bobbyho Harveyho, Playground. Nejlepší taneční servis, to jsme my, tady je Dance Radio.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000.

0: koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: No tak pojď zabel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Regard, Ella Henderson, No Sleep, tady jeden z radio, nejlepší taneční muzika samozřejmě pokračuje. Co pro vás chystáme dnes večer? Opět skvělý program od 18 hodin až do půlnoci. Ray Foner, 2 hodiny drum and bassu od 18. Potom tu máme Afrojacka Ultra Music Festival Radio Show a John Digweed zakončuje 120 minutama od 22 hodin svou Progressive House cestu dnešního dne. Tak si to užijte, že už tu zemská produkce David Nováček a DJ Barber on Fire a nebo třeba skvělý zlomený beat DC Breaks, Dave Gibson, Brief, jsme Dance Radio.

0: Superfly Boys and Girls, mimochodem pokud znáte originál této písně, víte, že to byly Blur, tedy legendární uskupení kolem Damona Albarna, který stojí třeba i za projektem Gorillaz. Co si dáme do celý, než to bude 16 hodin a opět Andy s dalšíma zprávama, tak Depeche Mode, Personal Jesus, výborný remix od Stargate, poslední single od Exvela s Bonem, Whatever Turns You On, anebo třeba Disclosure a klasiku v podání Rozaly. Are you ready to fly, jsme Dance Radio.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

Oblíbenou vyhlídku nad podolskou porodnicí čeká důležitá proměna, kvůli které se návštěvníci budou muset připravit na dočasná omezení. V areálu historického Vyšehradu totiž brzy začne oprava 36. bastionu, známého jako Šemíkův skok. Průchod tímto úsekem bude možný pouze ve vymezeném koridoru, uvedla to Národní kulturní památka Vyšehrad na svém webu. Houbaři, ještě neházejte košíky do sklepa, protože váš čas přijde. Letní sezóna byla sice s ohledem na vedra mizerná, nadcházející dny by vám to ale mohli vynahradit. Milovníkům hub to vzkazuje botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojmě. V jeho centru našel v pátek hřib medotrpký. Není jedlý, je ale příslibem lepších časů. Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu, uvedl to šéf koncernu Oliver Blum. Společnost, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto, nyní plánuje rozsáhlou reorganizaci, aby si udržela konkurenceschopnost. Koncern se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Počasí. Na začátku pracovního týdne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Clapton na DJ Queen of Ice, Nora and Pure remix právě na vystoupení Nory and Pure na Křížíkově fontáně se velmi vzpomíná, protože letos se to prý opravdu povedlo a musím říct, že stage design byl taktéž velmi vydařený. O víkendu měla hrát na Křížíkově fontáně Miss Monique, bohužel vystoupení bylo zrušeno z nemoci právě hlavní protagonistky, takže doufejme, že se jí dočkáme v České republice co nejdřív. Miss Monique je tu u nás velmi oblíbená. Teď už Austin Mills, Joa, James Carter, novinka Don't Wake Us Up, nebo Fateless a Dido, One Step Too Far, nejlepší taneční muzika.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Velká pohoda, Jamie Jones, taky Camden Cox, State of Mind, nejlepší taneční muzika, pokračuje na Dance Radio pochopitelně i nadále non-stop, nudit se s náma stopro nebudete. Já můžu slíbit, že hned v dalším vstupu se podíváme premiérově na nový hudební kousky, který nasadíme už tento čtvrtek a bude to tedy velká premiéra pro vás, tak si na to počkejte. Do té doby třeba Ned Sky, BB Rexa, Burns v remixu Otto Knows, nebo třeba můj taky společný track s Jean-Lucem Backstage 5am, tedy Michael C. Jean-Luc Backstage 5am, naše starší věc a jsem rád, že se dostala do Dance Radio. Tohle už Viktor Telagio. Pojďme na to.
1: Michael C. na Dance Radio.

Posloucháte Dance Radio, náš playlist samozřejmě hledejte na danceradio.cz nebo v aplikaci. Půjdeme se podívat na 6 novinek, který nasadíme už tento čtvrtek, tedy velká nálož a je potřeba je premiérově představit na našich frekvencích 89 či 102,9 FM. Skvělý letní hit, výborný spojení KTB, Jax Jones, Last Day of Summer. Novinka pro tento týden číslo 1. Nově hrajeme taky tvrdší věc. Amelie Lenz se spojila s vokalistkou Angel, Run. Vracejí se k nám. Taktéž Jason Status, tentokrát J. Huss, Ira s nimi, Disgruntled. Nasadíme samozřejmě i nějakou domácí tvorbu Poli Gabrieli zpět na Dance Radio se singlem About You. A pohodou věc dodal Sonority, Lose You.

0: No a hrubná pecka nakonec. Swedish House Mafia a Lee Kelly. Happiness is so sad. Musím říct, že Steve Angelo, Exwell a Sebastian Ingrosso jsou v ohromné formě. Poslední single stojí za vaši kompletní pozornost. Po reklamě Solomon, Skrillex, Ramsa nebo celé pop music, tady je Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou již chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. 52-letou turistku bodnul na letišti v Düsseldorfu 8-centimetrový prudce jedovatý štír, který se jí před návratem z dovolené ve Středomoří zatoulal do bundy. Když si ji žena při výstupu z letadla oblékala, živočich zaútočil. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední teploty vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: skvělá taneční muzika i po 17. Mám pro vás zajímavý hudební tipy. Tuhle tuhačku. Britská rocková dvojice Royal Blood ohlásila návrat v té nejhlasitější možný podobě. Pokud máte rádi právě tohle uskupení, tak po 4 po sobě jdoucích albech, která ovládla britskou hitparádu, vydávají novej výbušný single, jmenuje se Ten Over Ten, docela to šlape. A novinka v sobě mísí temnej desert rock s nekompromisní energií ve stylu Motorhead. Pokud tedy neposloucháte jenom dance music, tohle by mohlo být pro vás. Kytary jsou to stopro povedený. My jdeme zpátky k tanečnímu servisu, tady ho máte.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat.

0: minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

Na Dance Radio nejlepší taneční muzika. James Blunt představil letní single Taste Like Summer. O produkci se postaralo britský duo Red Triangle a na nahrávání se poprvé podílela i nová doprovodná kapela Jamese Blunta. Jde o zajímavou skladbu a vy si můžete pustit třeba i videoklip, který je natočený na Ibize, a to pod režijním vedením Jacka Howarda. Taneční beaty pro vás opět na Dance Radio právě teď. Díky, že ladíte. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pondělní taneční odpoledne končí, ovšem vy samozřejmě nikam neodcházejte, protože nejlepší taneční muzika je tu non-stop. Za chvilku 2 hodiny drum and bassu v Rave on Air. Náš tým taky sledujte na Instači, kde naleznete jako Rave on Air na konci potržítko. Potom už dorazí Afrojack, dnes taky nebude chybět Ultra Music Festival Radio Show a taktéž i John Digweed a jeho podání Progressive House Music od 22. až do půlnoci. Já se těším znovu zítra od 14. Mějte se a krásný večer. Čau.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Oblíbenou vyhlídku nad podolskou porodnicí čeká důležitá proměna, kvůli které se návštěvníci budou muset připravit na dočasná omezení. V areálu historického Vyšehradu totiž brzy začne oprava 36. bastionu, známého jako Šemíkův skok. Průchod tímto úsekem bude možný pouze ve vymezeném koridoru, uvedla to Národní kulturní památka Vyšehrad na svém webu. Houbaři, ještě neházejte košíky do sklepa, protože váš čas přijde. Letní sezóna byla sice s ohledem na vedra mizerná, nadcházející dny by vám to ale mohli vynahradit. Milovníkům hub to vzkazuje botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojmě. V jeho centru našel v pátek hřib medotrpký. Není jedlý, je ale příslibem lepších časů. Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu, uvedl to šéf koncernu Oliver Blum. Společnost, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto, nyní plánuje rozsáhlou reorganizaci, aby si udržela konkurenceschopnost. Koncern se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Počasí. Na začátku pracovního týdne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on.

0: Je to tak, dámy a pánové, je pondělí 18.00, nebo respektive 18.04 a Rave on Air je zpět.
1: Yes, jsme zpátky, aby jsme vám zlepšili pondělní podvečer.
0: Přesně tak. Dneska jsme tu v vězný sestavě, Kuba a Dan. Čau, Kubo.
1: Čau.
0: Tak na co se dneska můžete těšit? Určitě si dneska zahrajeme nějaký bangry, je to tak?
1: Yes, dáme asi každý půl hoďky spolu a nějaký back to back nakonec. Probereme nějaký mejdany, který nás čekají, probereme nějaký mejdany, který jsme prožili.
0: Je to tak?
1: A
0: určitě bych si zase dneska dal nějaký smyšlený příběh. Jestli jsi poslouchal posledně, co jsme dělali se Sovčou?
1: Ne. Ale tak ty mě určitě zasvětíš
0: určitě,
1: a dáme.
0: Určitě. Téma se ještě nechám pro sebe.
1: Ok, tady jdeme na to.
0: Posloucháte Rave on Air.

0: Stále posloucháte Rave On Air, za mixem teďka DJ Switch.
1: Dneska docela guláš. Od každého trošku.
0: Ale bez knedlu je to dobrý.
1: Jo, jo. Snažím se.
0: Kubo, co jsi dělal víkendu? Povídej.
1: Kamo, tento víkend jsem měl rodinný, takže jsem nedělal nic, kromě toho, že jsem se věnoval manželce a dceři. Byli jsme s maličkou poprvé na bazéně, v neděli u nás byla Sofie na návštěvě, měli jsme grilovačku. Docela jsme se přežrali, musím říct. Mm-hmm. Je to možná jeden z důvodů, proč tady Sovča dneska není. Protože jsme měli jít spolu, nakonec to neklaplo. A týden předtím, ale musím vyzdvihnout Mejdan, jeden z mála letních Mejdanů, který jsem hrál.
0: Vlastně.
1: A to byl Mácháč Festival. Paradoxně jsem hrál drum and bassový set na Mácháči, což vlastně za 27 nebo kolik let, co se pořádá Mácháč, tak poprvý byl drum and bass letos.
0: Hezký.
1: V pátek předposlední hrál Mouzy, po něm jsme zavírali s Pixošem back to back.
0: Hezký.
1: A tím, že jsme hráli po Mouzy, tak jsme hráli trošku tvrdší věci, než hráváme většinou, když spolu hrajeme. Mm-hmm. A docela jsme si to užili jako Mejdan.
0: No tak pecka, řekni mi, Kubo, ty vlastně, ale máš nějaký další provázání s tím Mácháč festivalem, tam asi nejsi poprvé úplně, ne?
1: Ne, já jsem posledních 5 nebo 6, teď bych kecal, nevím, 5 nebo 6 let dělám pro Mácháč stage management.
0: Jasně.
1: Na main stage, takže jsem vlastně navázaný i na produkci a tak dále. A letos právě poprvé, jelikož se před pár lety změnila výrazně dramaturgie i jako velikost, i celkově vlastně nějakým způsobem ten festival probíhá takovou renesancí, dejme tomu, že jasně, z takový tý prostě velký diskotéky se stává spíš takovej techno, tech house, prostě festival na pláži s krásnou stage plus dvě menší

0: DJ The Viva Deep House, letos bylo Techno, Eden Collective, Hardstyle.cz, takže tam se to trošku jako mění. Mm-hmm. Každou noc nějaká labelová noc nebo nějaký projekt a na mainu se snažíme držet takovej Tech House, Techno vibe. A letos zase super ne úplně známý jména, takže já vždycky jedu z Mácháče totálně jakože hudebně naplněn, takzvaně. A myslím si, že to tomu festivalu sluší, kam to spěje. Pokud znáte Mácháč, tak jak fungoval předtím, tak samozřejmě doporučuji příští rok zakoupit vstupenky a jet se podívat na tu změnu, protože si myslím, že se vám to bude líbit. Lidi, co tomu aspoň trošku rozumí, tak nám dávají strašně pozitivní feedback, takže si myslím, že to jde správným směrem.
1: A to vždycky zahřeje.
0: Tak, přesně tak, proto to děláme.
1: Je to tak.
0: ty jsi měl taky mimo hudební víkend?
1: Já měl svatební víkend.
0: Ano.
1: A můj nejlepší kamarád se ženil, šel jsem to odsvědčit.
0: Taky to tak vypadalo.
1: Taky to tak vypadalo. Nechal jsem tam všechno.
0: 100%.
1: Nechal jsem tam, prostě na té svatbě jsem opravdu nechal 100%.
0: Naštěstí nikdo neodjel sanitkou jak z rozlučky.
1: Je to tak. Takže jako hodně povedený, musím říct, že to rozdýchávám ještě teďka.
0: To se vůbec nedivím.
1: Mám k tomu vlastně jakoby dva pointy, k tomu vlastně k té svatbě. První je, že jsem v sobě našel skrytý talent.
0: Jo.
1: Jo, je to tak. V rámci vlastně nějakých svatebních her jsme tam měli možnost si zatancovat jako star dance, jo, kdy vlastně ženích a nevěsta byli v roli poroty. Rozdělili nás vlastně do nějakých skupinek, vždycky chlap s holkou nebo kluk s holčinou a byli jsme různě namíchaný, aby jsme nebyli jako v párech, jo, co vlastně se známe a tady tohleto. Takže nás takhle rozhodili a bylo nás, nevím, 10, něco takovýho. A hadej, kdo vyhrál.
0: Je mi to úplně jasný.
1: Můžu ti říct.
0: Ty ne.
1: Můžu ti říct, že to moje tancování, když jsem měl 3,5 promile, tak to přečtilo úplně všechno.
0: Jo, Travolta.
1: Travolta, jako těžce. Moje finále, kde jsem zvítězil, bylo, že mě ta holčina, se kterou jsem tancoval, tak ona ležela na zádech, držela mě nohama, já jsem na hlavě, jakoby stál a kopal jsem takhle nohama.
0: Ale já
1: asi si to nedokážu zastavit.
0: Já se nestačím divit. Tolik stories, který už jsem dneska slyšel ze svatby, jako musela to být opravdu zábava.
1: Jako musím říct,
0: cením,
1: neskutečný.
0: Na tohle se asi jen tak nezapomene.
1: Je to tak. Takže jako tohle to bylo bombový, no. A chtěl jsem ještě říct jednu věc, ale už jsem zapomněl co, no. Každopádně tímhle bych chtěl ještě teda jednou pogratulovat Kátě a Vikimu a doufáme, že se jim bude do budoucna dařit. Tak, jak se jim daří doteď.
0: Ano, přesně tak. Jdeme dál za písničkou, uděláme za chvíli rotaci, Dan půjde hrát a tohle je Rayfoner.

0: Rave on air. Na Dance Radio.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Brno.

0: Jak je asi patrné, stále posloucháte Rayphone Air na Dance Radio, náš drum and bassový guláš se stále vaří.
1: Je to zaplotnou
0: právě Mind Fragment. Nakládá zle.
1: Teďka jsme to přeostřili trošku, házeli jsme tam čili papričky.
0: Jo, trošku jsme to přeostřili. Musím vyzvednout ten Airglow v track. 3-2-1-go, 1-2-3-go,
1: no.
0: Ty vole, skvělá věc.
1: Tohle je pecka, jako musím říct, že jsem si to hodně oblíbil a hraju to vlastně v každém setu, je to fakt skvělý.
0: Já se přiznám, že jsem Danovi na Leaded Rollu naběhl na konec setu na pár minut back to back a zrovna tohle byl ten track, který jsem si zapamatoval a chtěl jsem se potom na něho zeptat a samozřejmě jsem na to zapomněl a ty si ho dneska zahrál, takže už vím konečně, co to je.
1: Yes.
0: Jak se ti vůbec hrálo na Leaded Rollu?
1: Skvělý, bomba, jako musím říct, že ta Factory Stage byla extrémně našlapaná.
0: Jo, jako to jsem rád.
1: Zvukově to bylo teda jako totální masakr.
0: Hele, musím říct, že zvuková výbava na Factory Stage letos špička, úplně nový LAčko, včetně hardwareu, včetně beden, všeho, ten zvuk by utlačil ten areál celý, jako kdybych chtěl.
1: Jako masakr, no.
0: To bylo fakt super, všichni si to jako hodně pochvalovali, příští rok bereme ten stejný prý.
1: Tak to je super.
0: My, jelikož se nacházíme v okurkové sezóně, co se týká jako veškerých eventů, přijde mi, že festivaly už jsou tak nějak za náma a jediný festival, na který bychom vás rádi ještě pozvali letos, je dvoudenní akce, kterou pořádá Blackout, původně teda techno partička, hard techno partička, ale řekli si, že udělají dvoudenní event, sobota 25. ne, sobota 26. září je klasický termín pro jejich mejdán Day of Rave, který je, což je vlastně hard techno na Štvanici ve skateparku. Mm-hmm. A řekli si, že letos přidají neděli, protože v pondělí je státní svátek a ta bude drum and bassová. My jsme v tom trošku namočený. Co se týká technické produkce, dokonce i hraju jeden ze svých nejspíš posledních drum and bassových setů. A kromě mě na Day in Jungle 27.9. v klubu District na Žižkově vystoupí ještě Turno, Bea, Magenta, Arok is Life, Pixie a Andrejs. Takže nabíhejte na blackoutevents.cz, kupujte lístky. Turno v Praze nebyl dlouho a po tom, co jsem viděl, letos vydal dva skvělé videosety, hodinu takovýho jump upu, hodinu liquidu, všechno jeho tracky, zahrál dvě skvělé B2Bčka s AMCem letos, takže určitě je se na co těšit. My se Štěpánem, tady s naším kolegou z rádia, se toho budeme účastnit taky, takže rádi vás tam uvidíme. Pojďme společně zkontrolovat, kam se District posunul od toho, co zavřel Storm.
1: Je to tak?
0: Já jsem tam od té doby nebyl.
1: Já taky ne.
0: Takže jsem strašně zvědavej. Určitě se o tom budeme povídat po tom, co ta akce proběhne. A kdybyste měli raději hard techno, tak 26. září už nějak od odpoledne děláme na Štvanici Day of Rave. Má to tematiku back to school, takže všichni přijdou oblečení jak z toho, ze školního porna.
1: Ty krásu, tak ty jsi mě přemluvil. Ty víš jak na mě.
0: Takže toť jeden z mála posledních letošních festivalů, pak už začne klubová sezóna, ono vždycky mi přijde, že konec srpna a začátek září je takový trošku jako vlažný, co se týká těch akcí. Snažili jsme se vyškrábnout nějaký akce, které budou tento týden a moc jsme toho nenašli.
1: Máš ještě něco třeba v září, na to bys chtěl upozornit? Já tam mám v září 4 mejdany, kde budu
0: tak
1: hrát.
0: Tak dej ty, já toho hraní moc nemám, celkově se snažím teďka trošku přeorientovat žánrově, takže moc to hraní ani teďka neřeším, spíš dávám dohromady nový playlisty, nějakou produkci a tak dále, všechno se dozvíte velice brzy, ale ty si klidně přihřej polívčičku, zajímá nás to.
1: Hele Kubo, teďka ještě vlastně než do toho skočím, tak vlastně my si tě potom můžeme pozvat jako hosta, až bude nějaký velký odhalení.
0: Jo, to vlastně můžete.
1: Takže jo.
0: To je ale spíš do jiného pořadu.
1: Jo. To bude něco s těma školníma těma.
0: S těma školníma pomůckama.
1: Jo, s těma školníma pomůckama. Oh, já jsem Kuba, podívejte, jak do sebe narvu ten penál.
0: A nejenom penál.
1: Tak hele, zpět k mejdanům. Mě vlastně v září čekají 4 mejdany. Budu začínat v Ostravě, to je teďka hned vlastně ten první víkend záříovej. Vlastně to bude mejdan. Po 2 letech vlastně se kluci z Double Delightu, jestli ti to něco říká,
0: vím.
1: Tak se rozhodli nějak zpět vrátit na scénu a je tam poměrně silný line-up.
0: Takže to znovu v Marli?
1: Ne, je to teďka v té etáži.
0: V etáži? Etáž je na vzestupu, pokud jste si nevšimli, tak v Ostravě, kousek od Dolních Vítkovic, funguje klub, takový místo kulturní, kterému se říká Etáž, aktuálně hodně vytěžovaný, co se týká mejdanu. Takže jsem rád, že si tam zahraješ, aspoň dovezeš report.
1: Jsem jako hodně zvědavý, protože jsem viděl teďka jako samou chválu na tu Etáž, takže...
0: Myslím, kdo tam hraje s tebou?
1: Hraje tam se mnou Phenom and Discharge, PRDK, Ziggy, potom tam je ještě... Počkej, Underside.
0: Takže 1,8 euro prostě.
1: Je to totálně, bude to 1,8 euro. Totální Richtung. Ještě tam bude Simplex. Koho tam ještě máme? Čekáme na to? Dobrý. QOčko tam bude, Underside, Dystopia, No Case, Rogan, Milá 207, Pitris, ještě tam bude vlastně nějaký ostravský support. Že za mě docela slušný mejdan a prdík tam nebude, to jsem se splet.
0: To je jeden z mála mejdanů, kde Dan nehraje.
1: Tak, prostě. Přesně tak.
0: No, co tam máš dál?
1: Potom vlastně druhý den se budu přesouvat na Spring Bass Jam. Kluci změnili lokalitu.
0: Počkej, to ještě nebylo?
1: To teprve bude teďka v září.
0: Aha, já už tady pohřbívám festivalovou sezonu, ale nějaký festival nás ještě čekají.
1: Je to tak. Bude tam Document One, Neon Light, Moje maličkost, Simplex, X-Morph a vlastně celá ta pardubická banda.
0: Yes.
1: Takže to bude...
0: A kde to je teda teď, když je nový místo?
1: Já se ti na to podívám.
0: Yes, vidím, že jsi připravený mega.
1: Jo, hodně, hledám to. Improvizace.
0: Přepočítávám.
1: Tak.

0: A už, tak, už to má.
1: Kemp, moře, u rybníka, řeka.
2: To ne. To ne, tam. Ne, není to kemp, moře, u rybníka, řeka. Jo. Dobře, no.
1: Ne, je to prosím tebe... Je to prosím tebe... Ty, já to normálně nenajdu, kámo. Čekej, já to nejdu tady v lístkách, já jsem úplně... Je to kemp, moře, u rybníka, řeka. Krucemburg.
2: No, Krucemburg, paráda.
1: Je to tak?
2: Vypadá to, že jsi to teďka vymyslel, kámo, ale...
1: Hele, máš to tady na lístku, kámo.
2: Fakt je to tam, tyhle. Krucemburg 1.
1: Každopádně kluci měli teďka taky pauzu a teďka ten rok čekám teda, že to bude velký. Že myslím si, že by to mohlo být fajn. Každopádně potom se přesuneme teda na konec měsíce září a tam se podívám znovu do Ostravy, tam se podívám do Marle
2: a
1: v pátek a v sobotu pojedu k kolegům na Slovensko, do Bratislavy, do Vaxu zahrát nějakou tu písničku.
2: Nice, ty vole, Bratislava, to už se moc nejezdí hrávat na Slovensko, že? Já si pamatuju, když jsem byl fakt jako mladší před 10 lety, minimálně, tak jsme jezdili na Slovensko hrávat pravidelně a ty vole, já ani nevím, kdy jsem naposledy hrál na Slovensku.
1: Já jsem vlastně hrál, myslím, že to bylo nějak z kraje jara, tak jsem hrál v Košicích a...
2: Jo, to byl ten let do Košic.
1: Let do Košic, to bylo za mě jako bombový, jako kluci se o ně krásně postarali a vlastně tady tyhle ti promotéři, co mě zvali do Košic, mě teďka pozvali do té Bratislavy.
2: Takže už jste kámoši.
1: Jsme kámoši.
2: No tak to je super, to je ideální stav, když se seznámíš s dobrým promotérem a jste kámoši, tak vlastně je to ideální.
1: Jo, kluci jsou super, takže se moc těším.
2: Yes, takže zase borovička poteče proudem.
1: No, ale aby jí bylo dostatek, v Košicích jsme měli přece ten problém, že došla borovička a potom došel i džin.
2: A já si myslím, že potom po této zkušenosti už kluci přijdou připravení.
1: Je to
2: a bude čepovaná ze sodu.
1: Tak, přesně.
2: Normálně 50 borovičky se narazí.
1: Přesně tak. Já si po to lehnu normálně.
2: Pojedeme to z půl litru do hlavy. Ale tak jo, máme lehce po 7 hodině, posloucháte Rave On Air na Dance Radio. My si dáme ještě jednu reklamu a co my? Dáme si back to back?
1: Můžeme.
2: Dobře, Dan má pro nás i nějaký, co to bylo, fiktivní příběh?
1: Je to tak.
2: Nevím. S fiktivními postavami
1: přes na
2: Dobře, necháme to být, vrátíme se zase za chvilku, tohle je Rave On Air.

0: zapel!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Tvoje nová oblíbená

0: Dámy a pánové, stále posloucháte Rave On Air. Blížíme se pomalu do finále. Ještě nám chybí taková krásná půlhodinka.
1: Yes.
0: A jak už jsme vás vlastně předem naladili, tak ještě si dáme zase takový ten smyšlený příběh. já ti trochu osvětlím vlastně, co to vlastně je. My jsme minule se Sovčou řešili, co nejhoršího se ti jako účastníkovi může stát jakoby na festivalu.
1: Jo.
0: A začali jsme to tak, že vždycky jsem jakoby něco řekl já a Sovča mě doplnila a takhle jsme tvořili ten příběh. Je to absolutně random, jo. A tím, že jsem byl teďka na té svatbě...
2: Dobře, no. Takže jdeme hnedka z ostra.
0: tak bychom to mohli nahladit na tu svatbu.
1: Dobře.
0: Co si o to myslíš?
2: Takže jako situace na svatbě, jako jo?
0: Situace na svatbě. Chceš to vykopnout? Můžeme, ale ještě se musíme...
2: A jakože já začnu větu a ty ji doplníš, jo? Nebo jak to funguje?
0: Je to tak, ale můžeme, víš
2: co? Tak vykopni ty a já zkusím doplnit.
0: Ještě to doplníme o to, že seš svatební DJ.
1: Dobře.
0: Jo, seš svatební DJ. Tak dobře. Začíná obřad a ty nemáš zaplou techniku.
1: A počkej, ty to, co po mně chceš teďka, jakože?
0: No pojď příběh, co budeš dělat tam?
1: Jo, takhle.
0: Co nejhoršího se ti může stát?
1: No může, nejhoršího...
0: Zkus to eskalovat prostě.
1: Jo, dobře, tak samozřejmě zkusíš tu flešku do jednoho playeru, zkusíš ji do druhého playeru, ani z jednoho nejede. Mm-hmm. A teďka nevíš, jestli je to playerama, nebo tou fleškou, že jo? Tak v panice vytáhneš notebook, zjistíš, že ty flešky jsou v pohodě, a že zpátky furt to nejede. A všichni už jsou na straně, všichni se na tebe otáčejí, že jo?
0: Tak.
1: No tak vezmeš mikrofon a začneš zpívat.
0: Přesně tak.
2: A to je to nejhorší, co můžu udělat.
0: Potom, co chvíli zpíváš, tak za tebou přijde svědek s tím, že opravdu musí něco hrát a že tady tohle to nestačí. Ty zkusíš zapojit záložní flešku, ale bohužel na té flešce je jenom album Ortelu.
1: Tak to zesílím a vypustím.
2: Hraje to nahlas a nikdo se nebaví. Nevěsta pláče, ženich taky. Jediný, kdo je spokojený, tak je strejda ze Žďáru. Ten, co přijel tím polepeným autem. Je Fabie 1-2 HTP. Před faceliftem pěkně, ale plus 3 koně přidala prostě Ortel nálepka a jak se tomu říká, ten držák na
0: jo, myslíš, na poznačník.
2: Tomu se říká poznačník.
0: Ano.
2: Ten má taky v obrandovaný svoji oblíbenou kapelou. Samozřejmě tento frér začne zpívat, protože ty texty zná od začátku do konce, takže už nespívám jenom já, už zpívá i on, už jsme dva.
0: Hele, Kuba, abych hrozně chtěl vidět.
2: Mě tady zaspíváš, Orta.
0: Doprčit, ty vole. Co se může stát o tom? No tak...
2: No nic, potom naskočí ty pléry.
0: Jo, přesně, potom naskočí ty pléry a zachráníš to, ty
2: vole. No dobrý, no.
0: No tak dobrý, no, tak fajn příběh, no. Tak tohle se ti může stát jako svatebnímu DJovi.
2: Super. Už se moc těším.
0: Jo,
2: takže... Hele, klidně pište na ten náš Rave On Air Instagram a nějak se domluvíme.
0: Přesně tak. Tak my jdem zpět za písničkou, posloucháš Rave On Air.
2: Oh yeah.

0: Dámy a pánové, jsme u konce dnešní dvouhodinovky.
1: Here for the party.
0: A teď do studka.
2: Oběma by nám to prospělo si k tomu sednout zase.
0: Jo, takhle, já myslel toho studka jako by celou nádraží.
2: Jo, aha.
1: Dobře.
2: To je vidět, na co myslíš.
0: Je to tak.
2: A na co myslím já.
0: Hruza. Je to strašný.
2: Ale myslím si, že nám to back to back jde čím dál víc.
0: Je to tak. Určitě bychom měli někdy něco nahrát. To si říkám zase, včera jsme si to říkali teďka jako celý rok. že si hodíme vlastně old school liquidovej setík a nějak jsme se k tomu nedopracovali ještě.
2: Yes. Dneska zahrála spousta starších věcí. Vytáhli jsme nějaký replayty, vytáhli jsme nějakou českou produkci, docela dost v té druhé hodině.
0: Ano, ano, souhlasím.
2: Nějaký A-Crazy, Shimon, Pandemonium, Gexan, Raido, A-Cray, kdo tam ještě byl? Predek.
0: Je to tak.
2: Phenom Discharge.
0: Avon,
2: ne asi. Spousta zajímavých českých men, který třeba sledovat. My děkujeme, že jste byli dneska s náma. 8 hodina se naplnila, 8 hodin 1 minuta, takže už...
0: Uteklo to jak voda.
2: Ty vole, uteklo to dneska jak voda. Nemluvili jsme moc, ale mluvili jsme dost.
0: Ano. Víc než dost.
2: Ten obsah a forma byla nad objemem.
0: Je to tak, já si teďka sednu dole do svého bílého Ortel autíčka a pojedu.
2: Už vím, co nám bude hrát po cestě domů.
0: Asi nám všem koupím týmový podznačník jako na auta.
2: Hele, dobře, tady bych to asi ukončil.
0: Tak.
2: Příští týden klasicky od 6 do 8, příští týden sovčas daném, bez hosta a od září nějací hosté budou. Musíme zase na to trošku sednout, porozmýšlet, pozvat nějaký zajímavý lidi, aby jsme tady nebyli jenom sami.
0: Přesně tak.
2: Takže buďte s náma, sledujte Rayfoner na Instači a...
0: Slyšíme se příští týden.
2: Feels of a life.
0: Čau, čau.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

up on top.

0: is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.